nevykládá, že staré rány nebolí. Jo, jen já mám hodně rád, to ženská v letu.

narozený v roce hada, terč ostrostřelců z okolí. A tak se do mě touha vkrádá, ať staré rány nebolí.

0: To byla dnešní hudební mozaika s českými hity. Děkuji, že jste si na nás udělali čas. Věřím, že vám dnešní výběr známých i méně známých písní zpříjemnil večer. Pokud budete mít chuť poslouchat českou hudbu znovu, naladit si nás můžete opět ve středu 26. srpna od 8 hodiny večer tady na rádiu Burgenland. Přeji vám klidný zbytek večera, krásné letní dny a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.